krystal, když zde plávam čez oblák, in meri, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smeh, rad bi